0: To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna.

0: my budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, rádio, spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech metru a každý

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takových to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není krásný, poslední exekuce. Martine, vítej.
1: Ahoj.
2: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
1: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
2: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
1: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
2: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
1: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
2: Je ti to líto?
1: Je.
2: OK. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
1: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako... musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat ve svém volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo? Maximálně si myslím.
2: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
1: Jo.
2: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, scháníš se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
1: No... Já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že nám na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc, což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
2: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
1: No ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu hitu, takže máš třeba 250.
2: Jasně.
1: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil. Jo? Takže
2: vlastně...
1: reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
2: To je dost.
1: Chvíli, no.
2: To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru, co by student, a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
1: Je to tak, tak dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem si to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení, a teďka už jsem, že toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
2: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
1: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, to je kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user friendly, je to vlastně docela, má to i docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin, když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvý a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje takové, je tam můj nějaký literární otisk, často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra jako toho starého adventurního typu.
2: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
1: Vůbec mě to nenapadlo, člověče, zatím.
2: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
1: Hele, proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle tom stylu. Tak.
2: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
1: No, docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme věděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, jo, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, zase mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
2: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
1: Měl jsem papíry, v podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytý, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený a v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem a pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
2: Kolik času zabere tato fáze té přípravy té hry?
1: Já to už si nepamatuju přímě, jako je to, je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně než trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako áčkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dají dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný si v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
2: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
1: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat a ty kluci už to pak dělali jako hezky.
2: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka této hry, poslední exekuce?
1: Poslední exekuce, hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. Ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pizce z předchozího dne, jo, všude prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroj a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle je takhle hráč vržený do toho světa.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
1: Ne, nestalo. jako na mě není nic, nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ne ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
2: Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
1: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně. Ale nechci teďka spoilovat.
2: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
1: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si těch her tohle typu bylo víc. Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě podle mě jedinečná. Bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej, nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako ten hráč. A byla to vlastně jako áčková hra na PlayStationu. Takže tady se jako dějou podobné věci.
2: Takže prostě vrací starý dobrý časy.
1: Tak.
2: To znamená, pro koho je to učení? Třeba pro čtyřicátníky? Pro třicátníky?
1: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to určený pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry. Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současný teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který se u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet, smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru, jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl té hry.
2: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
1: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho, takže jako mu dělal problém tyhle ty no, vůbec styl té hry.
2: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě té hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal se s tím?
1: No, asi jako myslím, nic si konkrétně nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel, vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o skoro svoji práci za půl roku, co měl hotovo, takže to musel pak dělat celý znova.
2: Jako fakt?
1: Jo.
2: Tak to je teda...
1: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, ale to bylo teda jako... To by bylo do pláče.
2: To chápu teda, to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
1: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hráč tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
2: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména, Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř, tak podle čeho si ty hlasy přiřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak jsi nad tím přemýšlel?
1: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak, že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Hugo Tox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
2: Okay.
1: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu, si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dobuje Homelessa bez ruky, bez nohy, kterýho přejel peloton kol při závodech.
2: Okay, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno a my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Jasně, teď bys ho najal, podle toho, jak vystupuje?
1: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
2: Okay.
1: Ale jako ne, určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpět, to je příště jako hloupý.
2: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty ne, nějakou z postav?
1: Mluvím.
2: Tak co je to za postavu a řekni nám od ní něco. A proč jsi vybral?
1: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy tam dabuju. Starou bábu, Novákovou.
2: Ukaž starou bábu.
1: Nedám to teďka spatra.
2: Dobře, nevadí.
1: Pak dítě tam dabuju, Honzíka, a pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. Ale myslím, že to docela je.
2: Bába, dědek a prostě ještě malý Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
1: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, ve kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavy dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teda teďka to ještě teda jako docela...
2: Pozná se v tom teda někdo?
1: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jako tě vyhazovat od herny, že prostě větej a ty Homelessové a takovýhle jako... No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit, nebo nic vět.
2: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
1: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací, ta byla by rychleji hotová.
2: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
1: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Crudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent Dobdiol. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
2: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
1: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
2: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
1: ale pošlu ti to,
2: je to
1: celý dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skračuje z hlášek z té hry. To.
2: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat.
1: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit toho Brejovského, jakože se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů, tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede. To si myslím, že si budou lidi říkat.
2: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
1: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod, A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dá. Je tam vlastně taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. Mm-hmm. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
2: Mm-hmm. Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
1: Hra vychází 14.5. Bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na ZNK Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a i tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i tak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
2: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
1: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly, asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kdy ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
2: Hustý.
1: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak se to pak může stáhnout i na tom Steamu.
2: Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí nějakého mindsetu třeba.
1: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na drahého exekutora potom. Zjistí, že to je velká zábava.
2: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
1: No, odškrtávám si obrovskou jako najít správný slovo. Jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom Hit-Hitu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra. A já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Mm-hmm. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finishovali, tak to zase ve mně zažehlo,
2: že možná
1: lásku, který chtěl.
2: Že možná devítka není poslední.
1: Možná není poslední, uvidíme, jak to bude mít teďka přijítí u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finishoval, tak možná jo.
2: Takže dalších 8 let.
1: To snad ne, ale, okay. No, ale ještě pro mě jako zároveň asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no. Mm-hmm.
2: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
1: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
2: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
1: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ale myslím, že ten jako...
2: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsi myslel obecně animák nějakého úplně jiného typu.
1: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
2: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
1: No, já mám radost, tak to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou. Mm-hmm.
2: Před chvilkou jsi říkal, že máš plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
1: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budeme nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám o tou desku s Hadesem, která bude taky...
2: No tak to je taky dobrá zpráva.
1: Taky dobrá zpráva.
2: A ta bude venku kdy?
1: ta si myslím, že bude venku koncem června. Už to vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
2: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
1: To tak.
2: Příprava na film, natáčení příští rok. Máš to hodně, máš to hodně.
1: To hodně.
2: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu, tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: To už jsi mě ptal minule, ani minule jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba by mi chtěl angažovat.
2: Jak to, že tam není moje postavička? OK, OK, dobře. Tak je rok 2222, studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál. Co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsaný?
1: No, svobodný nezávislý tvůrce.
2: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu. Držím palce celý hře. Budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat znova.
1: Děkuju, těš se a těšte se posluchači.
2: 14. května vychází nová hra. Martin Pohl, a.k.a. Řezník, hostem aktuálního dílu Spintolku. Děkuju, že posloucháte, díky za návštěvu. Od Majku se loučí Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Tudíž Radio Spin, máme tu neděli 2. srpna 2026. Krásný datum. Svátek má Gustav, no a těch je v České republice něco málo kolem 1600, takže jestli nějaký ho znáš, tak mu můžeš popřát a vyřídit mu ode mě, že je to celkem anomálie, takovýto týpek Gustav. No, my budeme pokračovat v hudebním víkendu, který se zaměřuje na ty rapový pecky, které zazněly ve filmech od Česka až po zahraničí, je tam toho spousta. Mrknem taky třeba na to, jak jediný podtržítko v internetový přezdívce stálo týpka Svobodu na rok a půl, to je crazy, na to si počkej. No a každou hoďku tu mám i dvě volné místečka na song jenom podle tvýho gusta, takže jakmile tam naskočí ta výzva, upaluj profoun, vytoč 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do naší apky, no a na chvilku se bude takovej DJ našeho playlistu. V rychlosti se vrkneme ještě na počasí, to je dneska fakt famózní, já jsem vylezl ven, měl jsem kraťáky, krátký tričko a normálně by byla trošku zimečka, co si budem. Po celé České republice průměrná teplota 17 stupňů Celsia, na většině území je momentálně skoro zataženo nebo zataženo. No a co se nějakých denních maxim týče, tak jenom jak jako líznou těch 30, ale to jenom v Jihomoravském kraji a ve Zlínském kraji, jinde ty teploty porostou někam k 27 stupňům, takže si myslím, že úplně pohodovej den, ve kterém se hlavně dá dýchat, tyjo. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
0: Za 2 minuty máme 9 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin. Dobrý dopo.
3: Rádio Spin. Nejvíc. Repu.
4: Attention, all you niggas, all you bitches.

0: Komunikátor na rádiu Spin.
1: Jdeme si dát první přání dnešního dne, který poputuje za Mikim, který mi do naší apky napsal: Čus Krištofe, hodil bys tam nějaký starší milion plus, nejlíp něco z krtek Money Life, kdyby tam bylo. Pošlu všem, který mají dneska den volná, který se netěšejí zítra do worku. Dík. Miky, taky díky. Chápu naprosto, protože zítra je pondělí a já už přemýšlím nad tou vstávačkou a říkám si, že toho doma v tom spin ránu možná nechám samotného. Každopádně, Skrtek Money Life, to je by the way album, který vyšlo v roce 2018, což mi jako přijde crazy, protože to je 8 let zpátky. Já si pamatuju dneska ještě, jak jsme normálně s klukama na to čekali, jak to vyjde. Hltali jsme každý lík. Každopádně z tohoto alba jsem tady našel song Bude líp, což je pecička, Nintendo, Hasan a můj asi nejoblíbenější týpek, který byl v Million Plus, a to Kamil Hoffman. Takže pouštím to tobě, pouštím to všem, kteří mají dneska den volna, kteří právě vstávají, a všem, co se netěší do worku. Yeah.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem. No a jdeme v hudebním víkendu pokračovat v tom, co jsme včera začali. A sice s písničkama a se songama, který zazněly v různých možných filmech, ať už českých nebo i zahraničních. Jako první nás čeká pecička Izomandias Nintendo na rohu. Tak tahle ta skladba samozřejmě doprovází teaser k filmu Job, který uzavírá takovou kultovní trilogii Gimple, Vejška, Job. Já teda přemýšlím, co bude potom, jestli třeba za 20 let se nedočkáme něčeho jako důchodák nebo tak. Zajímavý na tom je, že Izo se objevil v tom samotném filmu, ale nemusel tam úplně bejt, protože když jsem nedávno poslouchal nový album Smeka, tak on tam o tom má takovou krátkou pasáž, kde rapuje něco ve smyslu, že se ho ptal režisér, jestli náhodou nechce dát ve filmu Job, že by tam mohli zarepovat, a Smek tu práci vzal. No a potom to nějak nevyšlo z časových důvodů a oni mu řekli, že to za něho dá Izo. A Smek to uzavírá větou: když jsem viděl recenze, byl jsem vlastně rád. Jako názor si na to klidně udělejte sami. Mně ten film úplně nevadil, ale že by to byl nějaký extrémní sklo, se taky říct nedá. Každopádně soundtrack je naprosto skvělý. No a potom přesedneme do asi druhého nejslavnějšího taxíku, možná třetího. Ten první nebudu říkat, co je, a ten druhý je ten, co řídí Aleš Háma. No a to s písničkou Dur de Trebili. Jo, takhle nějak by to vyslovil rodilej Francouz. Minimálně ten týpek, co to udělal, který si říká Stres. Ačkoliv on taky není úplně Francouz. To je týpek, který se narodil v Estonsku, potom emigroval do Švýcarska a proto dělá písničky ve francouzštině. Každopádně ten song provází kultovní komediální filmovou sérii Taxi Taxi někdy z roku 1998. A upřímně, je to taková oddychovečka, popcornovka, kdyby náhodou si dneska neměl co dělat, jo. A měl náladu na takovou vytuplejší komedii, řekněme, doporučuju všem.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Co se regionu týče, tak crash můžeš tuhle chvíli čekat jenom v ulici Táborská v Brně, jinak je to úplně fresh. Co se dálnic týče, tak čerstvá bouračka mi tu svítí na D8, cca 14. km směr Ústí nad Labem. No a pokud si jíždíš z D3, je to zhruba 147. km na Kamenný újezd u Budějic, tak opatrnej buď i tam, protože těsně za výjezdem je taky hlášený crash. Co se samotný Prahy týče, tak ta je taky poměrně čistá. Jediný karambol hlásí ulice Legerova, a to přímo za Národním muzeem. Každopádně, pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, 210 32 30 30, dej mi to vědět.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: Spin. Jak to slyšíš, tak to je. Jdeme si dát další písničku na přání. No a tentokrát jsem prošmědil apku a našel jsem tady super voiceovku od Petra, u který jsem se prvně trošku lekl, jo?
1: Nazdar, Krištofe, ty jsi taky dobrý psychopat, vole, být každý den v práci. Teď ten Roman tam pěkně vykořisťuje. Hele, dej mi tam prosím tě Native Nature, Hip Hop Horej. Díky a čau.
0: Petře, jako chvilku jsem se lekl, protože jsem si pustil hlasovku a první, co jsem slyšel, bylo, jsi taky dobrý psychopat. A já, ne, co jsem udělal, co jsem špatně zmášnul, co jsem řekl blbě, naštěstí se zachránil. Hele, nedá se svítit, no, chápeš, nejsou lidi, prostě musím mít každý den tady v práci, ale ne, nejsem každý den, pátek jenom tady nejsem. Ale doufám, že už zvláště moc neštvu. Každopádně, Naughty by Nature, Hip Hop, hurej, pouštím ti to tam, song tyjo z roku 93, což je taky crazy, či já jsem si myslel, jak to je, tyjo, nevím, po miléniu nebo tak nějak, a ten song je reálně skoro o 10 let starší než já, to je super. Užívej, kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210, 32, 30, 30 a nebo mi to jako Petr můžeš poslat takhle do naší mobilní apky.

Vždycky nám dohrává do víkend, takhle ke konci víkendu, protože tu máme neděli 2. srpna, svátek má Gustav, takže ještě jednou všechno nejlepší. Ty ladíš Rádio Spin, Krištof za Majkem, no a jak jsem slíbil, tak se jdeme podívat na jednu zprávičku, co se stalo takovýmu týpečkovi v kyberprostoru, jo? Protože jedno jediný podtržítko stálo nevinnýho týpka rok a půl života ve vězení. Jako sorry, ale co to je? Kanaďan, který se jmenuje Brandon Claim, tak ten si odseděl 18 měsíců ve vězení jenom kvůli překlepu policie. O co šlo? Policie začala řešit jeden takový případ, no a hledala online přezdívku Fusroda, což je takový pokřik ze Skyrimu, to je jedno. Každopádně mezi tím jsou normálně dvě podtržítka, jo? Jenomže policie zadala jenom jedno podtržítko a dostali tím pádem údaje úplně, ale úplně jinýho nevinného člověka. No a přestože se na jeho telefonech ani na kompech nenašli žádný důkazy, tak tenhle ten týpek byl prostě odsouzený na 18 měsíců. Na tu osudovou chybu se bohužel došlo až během odvolání, který proběhlo až po 16 měsících. Takže bohužel, no, týpka pustili naštěstí teda a policie teďka pátrá po skutečným majiteli účtu, po tom původním, který udělal nějaký kyberzločin. Hele, jako tohle to je šílený. Vemte si, že kvůli jedný jediný přezdívce kdekoliv, na hře, na e-mailu, na seznamce, vás prostě zabásne policie a vy nemůžete nic. Jakože nechtěl bych. Zároveň přemýšlím, že já se na všech hrách jmenuju Frodo a vím, že tuhle tu přezdívku používá hodně lidí, tak doufám, že nikdo z nich nebude kriminálník, tyjo. Jdeme se v rychlosti ještě podívat na počasí. To vypadá celkem nadějně, tyjo, až jsem se celkem tady vyděsil, kolik máme stupňů, to je super. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo, místy teda i polojasno, jo, ale je to fakt jenom místy. No a co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají někam ke 28 stupňům, což si myslím, že je pohoda.

0: Za 2 minutky máme 10 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Odpuste slečno, ale tak...

0: Spin. Další přání dnešního dne pomíří přímo za Aničkou, která se mi dovolala chvíli zpátky a zní to nějak takhle.
1: Tak třeba od toho zpěváka toho taky hodně ten Riko. Je to pro syny od maminky Hani, pro Míšu, Bobeše a Pavla. A Mikyho.
0: Míša, Bobeš, Pavel a Miky dostanou přímo na přání písničku od Hardrika. Výběr byl teda nechaný na mě, takže já jsem to tady prošmědil a říkal jsem si, že úplně nejlepší, co bude, pak bude Hardriko feat Izomandias, song se jmenuje Narcos. Takže kluci, užívejte tuhletu songu přímo od vaší mámy. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak mi třeba můžeš hodit nějakou voiceovku do naší mobilní apky.
2: Lidi

0: Spin. Hudební víkend s rapem z filmu pokračuje a začneme trošku netradičně, protože půjdeme do vod České republiky, ale ne tak úplně do filmu v tom pravém slova smyslu. Orion, Supercrew a Hanna Hegerová, Kde domov můj. Tak tahle ta songa pochází z filmu, lomeno z dokumentárního filmu Česká republika z roku 2008. Tenhle ten dokument přišel v době, kdy český hiphop zažíval takový velký rozmach a postupně se dostával z undergroundu víc do povědomí široké veřejnosti. No a Česká republika byla jedním z prvních výraznějších pokusů ukázat rap nejenom jako hudební žánr, ale jakože je to celá kultura, že má pravidla, že má komunitu, názory a že má svůj vlastní způsob života. Film potom sledoval cestu Oriona, Jamesa Cole a Huga Toxe napříč českou scénou a ukazoval, jak vlastně vypadá ten tehdejší český hip-hop na konci nultých let. Za mě skvělá věc, odvážná věc hlavně v té době, protože ten rap pořád ještě nebyl vnímaný tak mainstreamově, jako je vnímaný dneska, a určitě doporučuji tenhle ten film. Každopádně potom se posuneme na jednu z největších rapových hymen devadesátek, Coolio, Gangsta's Paradise. Má cenu říkat víc, prostě nás zavede zpátky do filmu Dangerous Minds z roku 1995, to je do češtiny překládaný jako Nebezpečný myšlenky, pokud se nepletu. No a skladba bylo přímo součástí soundtracku. A co o tom říct víc? Gangsta's Paradise, jakože Grammy za nejlepší rapový výkon, nejúspěšnější rapová skladba celý dekády devadesátek, Pastime Paradise od Stevieho Wondera na samplu, vlastně k tomu není potřeba nic říkat, jenom si to užij prostě.
1: Film a rap, dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak kreše mi tady hlásí Ostrava, Rudná a Brno v ulici Porgesova, jinak je to fresh. Co se dálnic týče, tak tady jediný, co se děje, takže si počkáš 5 minut na D2 před Brnem, jinak to je úplně všechno v pořádku. No a Praha taky skoro úplně v pořádku. Jediný karambol hlásí ulice Legérova, a to přímo za Národním muzeem. Jinak fresh?
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin. Máme tu další přání dnešního dne. Na drátě je Jirka a já bych se Jirky zeptal, co je?
1: Co je?
0: Co je?
1: Vem si to! Co je?
0: Co? Co je? Co je? Tak, myslím, že teďka to rádio všichni vypli, Jirko.
1: Jo, tak ještě myslím, že jsme tady zůstali sami dva, ale to nevadí.
0: Aspoň si pokecáme, že jo, v pohodě, teďka je to naše vysílání jo. Už. Jirko, co ty, co jsi nám tam vybral? Že jsi vybral celkem banger, co?
1: Ale trošičku z análu, teda z kanálu.
0: To je správně česky, ale takhle ano.
1: Tak, dáme tam Myšíka s Rohonym a banger Berlin. Pak jsem to dlouho neslyšel a docela se mi ta písnička jakoby v té době, když byla jakoby v laufu líbila, tak si chci trošičku dát nahoru, aby se zase...
0: Jasný, já jsem to měl úplně stejně, když to tehdy vyšlo, tak jsem to furt poslouchal a teďka jsem to reálně neslyšel tak dlouho, že jsem se ho strašně dá připomenout, jo.
1: Jo, vlastně ono je z playlistu z vašeho, to asi vypadlo, jakoby z té rotace, takže člověk prostě aspoň trošičku pro to zase.
0: No hele, máme ho tu na přání, takže kdyby náhodou si to chtěl přát někdy jindy, tak určitě volej. Každopádně pošlem to někomu, Jiříčku.
1: Ale nám dvou asi a tím kolegovi z ranní show a všem moderátorům prostě na spin, protože jste nejlepší rádio v Čechách. Na Moravě těž.
0: Hele, to si na Slovensku, kámo, tam neříkáme těž.
1: Tak dobře, taky tady u vás na Moravě, no.
0: Na Moravě taky, tož to máme radost. Adama Vyšíka Rohonyho, tož to Berlína si tam pustíme. Jirko, já ti děkuju, zatím sa měj. A ještě mě vydržou větr, bo já ti něco řeknu, jo?
1: Okej.
0: Okay. Jo, tak si to užijte, spineři.

0: Radio.
1: Spin. Já umírám do zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má urogání. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasle, že kluci jsou lecára, takže...

0: Pozor, pozor, máme tady nabídku, která se neodmítá. Pokud váš pracovní týden vypadá jako nekonečný loading, vaše dovolená je daleko a váš jediný tropický zážitek je, když si koupíte melouna, představujeme vám Afterwork on Tour Summer Affair. To je speciální letní edice večerů, která vám do života předá přesně to, co vám chybí. Hudba, atmosféra a velmi pravděpodobně i věta. Já fakt půjdu jenom na chvíli. Spoiler, nepůjdete. Každá zastávka má svůj vlastní charakter, takže až jste milovník dobrýho drinku, módy nebo prostě jenom člověk, který slyší basu a automaticky jde za zvukem, najdete si svoje místo, to mi věřte. Některé lokace nabídnou speciální pop-up od Jam & Co, jiný zase od Never Enough. Prostě každý místo přinese něco jedinečného, takže si můžete vybrat přesně tu letní kombinaci, která vám sedne. No a říkáte si, co hudební menu? Já vám odpovím, to je pořádná nálož. Za mixem se vystřídají jména jako Mike Traffic, Orion, Robot, Noir, Double J a Ners, takže žádnej playlist repráčku na balkóně, tady se jede pořádná energie. No a teď pozor, tahle ta letní jízda nekončí u jediný zastávky. Nejbližší příležitost naskočit do Afterwork vlaku je 14. srpna v Mělníku a potom se Summer Affair vydá ještě do Příbramy, Teplic, Karlových Varů, Prahy, Rakovníku, Kolína a Hradce Králové. Takže ať už jste odkudkoliv, milí spineři, není potřeba plánovat expedici přes půl republiky. Tahle ta letní party zastaví skoro za vaším rohem. Afterwork on Tour Summer Affair. Léto má konečnou adresu. To byl Teleshopping, jdeme se v rychlosti ještě podívat, jak nám venku kouzlí počasí, to vypadá velmi příjemně. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, na většině území máme skoro zataženo, místy oblačno, no a co se nějakých denních maxim týče, tak vysoupáme někam ke 28 stupňům, takže bude konečně zase trošku dýchatelno.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Za 2 minuty máme 11 hodin, to je přesný čas a ty dále ladíš Radio Spin.

0: Zaželezili se železo? Či nezaželezili se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: No a koho máme na čekačce dál? Jdeme se tam podívat a je to Barča.
2: Čau. Hele, my teď jedeme do Tater na Slovensko a tak bychom chtěli nějakou slovenskou písničku. Něco můžeš vybrat, je to na tobě. Tak čau.
1: Ty jo, díky. S velkou mocí přichází velká zodpovědnost a tu jsem pocítil. Každopádně já jsem si říkal, hele, jedete na výlet nebo na Dovču, Tatry, příroda, Slovensko. Tak co víc chtít, než něco trošku víc tanečnějšího a ne úplně třeba starý kontrafakty. Takže jsem vybral Sámeje, Gleba a Natálii Hulejovou na refrénu na písničce Breeze, tak doufám, že vás tím potěším. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak zhruba za půl hoďky tady mám další místečko, tak pak můžeš zavolat.

0: Hudební víkend s rapem z filmu pokračuje, Krištof s tebou, no a teď začneme jedním z největších filmových hitů 90. let, Will Smith, Man in Black. To pochází ze stejnojmenného filmu Muži v černém z roku 97. No a Will Smith, ten už byl v té době celkem unikát, protože měl za sebou úspěšnou kariéru rapu jakožto Fresh Prince, ale zároveň se z něho stávala jedna z největších hollywoodských hvězd a právě Muži v černém vlastně dokonale skloubili tu jeho hereckou a hudební stránku. Film vám asi nemusím úplně popisovat, prostě tajná organizace, která chrání zemi před mimozemšťanama. Smith tam hraje agenta J po boku Tommy Leeho Jonesa, ale zajímavý na tom je, že samotná skladba Men in Black se potom stala obrovským hitem. Dostala se mezi nejúspěšnější písně roku 97 a Will Smith za ní dokonce i získal Grammy. Kluk jeden šikovná. Hned potom si dáme song trochu z jiného filmového rapu. Pras a jeho song Ghetto Superstar. To pochází z filmu Bulwark. V česky je to podle mě Skandál Bulwark z roku 98. No a to je taková politická satira o senátorovi, který po různý osobní krizi přestane hrát ty klasické politické hry a začne mluvit úplně otevřeně. No a vzhledem tomu, že se snaží najít cestu k mladší generaci, tak začne využívat i jazyk rapu. Hele, je to poměrně funny a jestli dneska nevíš co večer, tak si to klidně hoď.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak jako každý den platí, že jakmile vyrazíš z Pelhřimova na Humpolec, tak tam chytneš asi 20 minut zpoždění kvůli pracím na silnicím. Co se crashu týče, tak jediný tady hlásí Brno, a tu ulici Purgesova. Co se dálnic týče, tak na D1 kilometr 197 ve směru Praha je crash a díky tomu si tam počkáš asi 20 minut. 5 minut si potom počkáš i na D11 na kilometru číslo 39. No a Praha, jediný karambol mi tady hlásí ulice Legérova, a to přímo za Národním muzeem. Každopádně tam už by se to pomalu mělo chýlit ke konci a mělo by to být úplně v pořádku průjezdný.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.
4: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jiného, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Spin. Jdeme si dát další přání dnešního dne, který nepoletí do Česka, ani na Slovensko, ani nikam do okolní země. Poletí přímo do Španělska, a to za Štrúdlem, který se mi tady dovolal chvíli zpátky, takže Štrúdl, poprosím report, jak je ve Španělsku.
1: Jsme tady celkem teplíčko, no, tak potřebujeme trošku schladit, tak jestli tam pustíš Antarktidu. Pro všechny, to je mi teď teplíčko, jako mě třeba, no.
2: Provokatér, ty kráso.
0: Jo, provokatér Štrúdl, sedí si tam někde na lehátku, tyjo, popíjí si z toho kokosu tím brčkem to pitíčko a je mu dobře. A víš to, Štrúdl, já ti to přeju, říkal jsi, že za chvilku letíš domů, tak se tam ještě pořádně užij, třeba i s tímhletím bangrem, protože já se teďka zeptám, Sergeji, jaká je jedna z tvých rutin?

Mimo to hy na frontě roku 45.

0: Rádio Spin ve tvých uších, neděle 2. srpna. Máme něco málo před 12. hoďkou, svátek má Gustav, takže všem Gustům ještě jednou všechno nejlepší. No a já jsem tady schválně našel teďka jednu takovou studii, jo. Protože pokud máte někdy pocit, že váš mozek jede na 48 otevřených záložek a na 100% a máte jednu písničku ve sluchátkách, do toho čtete zprávy, do toho scrollujete TikTok, pracovní mail, někdo na vás vedle mluví. No, tak pozor, podle odborníků vám může pomoct úplně jednoduchá věc. A sice 2 minuty obyčejného ticha denně. Žádná meditace v jeskyni, žádný voní svíčečky, ani najdi své vnitřní já, ačkoliv s tím trošku soucítím. Každopádně na chvíli můžete jenom vypnout zvukovou kulisu, takhle nějak. A teď budu 2 minuty ticho, jo? Ne, kecám. Na 2 minuty můžete vypnout zvukovou kulisu a prý vám to jako hodně a hodně pomůže. Že prý vám to pomůže zpomalit tep, snížit napětí, snížit stres. Mě to přivedlo na jednu spásnou myšlenku, protože my s Dominikem každý pondělí dáváme ve Spin ránu Spin Music Impro. To znamená, že vezmeme nějaký beat a do toho zarepujeme nějaký třeba český text, dejme tomu Karla Gotta nebo Hanu Zagorovou. No a většinou, když dorepuje Dominik, tak potom čeká úplně mlsně na telefonu, jo, a že se mu někdo zavolá, jestli mu to někdo pochválí a tam právě většinou nastávají ty 2 minuty zmíněného ticha. Hele, zítra mám to Music Impro já, jo, takže pokud náhodou budeš ráno ladit Music Impro, tak prosím tě, hnedka jakmile dorepuju, volej, voiceovkuj, abych toho doma trošku naštval a 2 minuty ticha nebyly i tam, jo? Dík. Jdem se v rychlosti mrknout na počasí, to se prozatím nijak extra nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 20 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo. No a co se nějakých denních maxim týče, tak nám to vystoupá až na 27 stupňů. Na Moravě dokonce vidím i 30, ale uvidíme, snad teda asi ne. Já bych vám přál, aby i na Moravě jste si mohli pořádně vyvětrat a dobře se vyspat. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Hudební betly, Hudební betly.

0: postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petly na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave. Rádio Wave jde s tebou. Rádio Wave vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Wave v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Rádio Wave jde s DABou.
1: Za 3 minutky máme 12 hodin, pravý poledne na Rádiu Wave.

0: Přání pro tohoto týpka už začíná mít pomalu tradice, ačkoliv úplně nevím, jestli má cenu říkat týpka, protože on je to robot.
1: Ahoj, tady robot. Zahraj mi, prosím, Jack Harlow, Lost Puppin,
0: okay.
1: Pro všechny spinnery, který se dneska otáčejí v práci jako šroubek.
0: Jo. Super, takže už i roboti se naučili dělat vtipy, jo? Jako nic moc, no, byl to takový ChatGPT vtip, co si budem, robote, příště něco lepšího, ale Jacka Harlowa a Lost Puppin ti mile rád zahraju. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak na konci hoďky mám jedno volný místečko, takže jakmile se tam ozve ten jingle, jakmile se tam ozve ten anonymní hlas, který říká, že si můžeš cinknout to svůj song právě teď, tak tam cinkni, protože čekám, že tam bude celkem řada.
2: Lost Puppin.

0: Nejde ti odolat. Prázdninový spin ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě, ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spineři něco sbíráte.
2: No, tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takovýho kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, pokémoni, to jsou klasika. Do teďka to neodpustím rodičům, že mi to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly pokémoni někdy z roku 2008-2009. Ano, jsem mladý, takže to zase nebyl nějaký předmal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: No, tak to se ti přiznám, já jsem ty magnetky z kostíků tak trošičku vykrádal. Luigi?
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka, já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. No tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádio Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádio Spin.

0: klipem z filmu. No a začneme s skladbou, která se stala symbolem nejenom jednoho filmu, ale řekl bych celý jedný generace rapperů. Eminem Lose Yourself z filmu 8 Mile nebo 8. míle, kde si Eminem zahrál hlavní postavu Jimmyho B. Rabbita Smise. Film ten je částečně inspirovaný Eminemovým vlastním životem a sleduje mladýho rappera z Detroitu, který se snaží prorazit v battle rapový scéně. Zajímavý na tom je, že právě během toho natáčení vznikla i tahle samotná skladba Lose Yourself, protože Eminem ji psal přímo na place a dokonce ji i nahrával v takovým impro studiu, který si zařídil v karavanu. A výsledek ten mluví sám za sebe. Jedna z nejúspěšnějších rapových skladeb historie, dokonce vyhrál i Oscara za nejlepší filmovou píseň a tím pádem se tak Eminem stal prvním rapperem, který tuhletu cenu vůbec získal. No a potom se přesuneme do, jak bych to řekl, k takový jedný dvojici, Method Man a Redman. Písnička se jmenuje Da Rock Wilder, najdeme ho ve filmu How High z roku 2001 a ti bystřejší z vás už možná ví, že ten film se v češtině překládá jako, cituji, kdo hulí, ten umí, konec citace. No a ten film je, jak to říct slušně, prostě kultovní stoner komedie, ve který si Method Man a Redman zahráli sami sebe, dva rapery, který se tak nějak dostanou až na Harvard. Ale je to prostě ten film, který, jak to říct, prostě tady rádio mě omezuje. Nemůžeš se na něho dívat střízlivýma očima. Takhle bych to asi řekl. Což mi připomíná, že jsem se s kamarádem asi měsíc zpátky na jednom festiáku bavil, že bychom něco takového mohli taky napsat, ale neměli jsme nápad. Tak kdyby tě náhodou něco napadlo, jakože téma tady týhletý komedie stonerský v Česku, tak mi to klidně nevěde do apky, protože já si to moc rád přečtu.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

všichni dospělí a tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledu od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash momentálně hlásí Pardubice na ulici Pražská, jinak jsou regiony úplně v pohodě. Co se dálnic týče, tak D1 hlásí crash na 197. kilometru ve směru Praha, díky tomu si tam momentálně počkáš asi 20 minut. 5 minut si jinak počkáš klasicky kolem Brna, ať už jedeš na D1, na D2, je to jedno, všude počítej s 5 minutama. 10 minut si potom počkáš i na D3 na 64. kilometru. No a co se samotný Prahy týče, tak ta je úplně fresh, tady se nic neděje. Každopádně, kdyby si měl jiný info, 10, 32, 30, 30, a nebo mi to pošli do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin. Miluju tu písničku PSAčka, někdo jiný nám právě dohráli a jdeme si dát poslední přáníčko dnešního dne, který já tady stihnu odbavit. Se mnou už to je Zuzka. Zuzko, čau.
1: Ahoj.
0: A já tě tady mám tematicky, protože mi tady přišlo do apky, jo? Počkej, musím dělat nějaký hlas.
2: Uh-huh. Ahoj, Krištofe. Můžeš prosím zahrát od Robina Zůta Živanči pro Zuzku, která tě bude střídat. Díky, Jakub, Pavla a Venda.
1: No, to je hezký.
0: Takže máš obdivovatele, Zuzko.
1: Tak dáme tam Živanče.
0: Tak jo? Tak je to jo? Tvoje oblíbená písnička aspoň?
1: Je to moje oblíbená písnička.
0: Fakt?
1: No, mám ji ráda.
0: Tyjo, Jakube, trefil se Zuzce do gusta, musím říct, jo? Užívej.

0: famózní, zbožňuju ty beaty.
1: To je výborný, no, jako kdybych neměla na sobě ty sluchátka, kdybych tady neměla tady ten beef s tím mikrofonem, tak, tak bych i tančila.
0: To je pravda, ten mikrák je čím dál tím jiný nemá rád, musím
1: nemá,
0: říct.
1: Nemá, já celý týden tady, když jsem byla, tak on prostě sjíždí dolů a nahoru a nedrží, kde má. A já čekám, až ho urvu prostě.
0: No tak ale ty jsi technický typ, to jsem tak pochopil, no, že jo, takže ty si to prostě nespravíš, že jo. Kdybyste ji viděli, já ji napráším, včera jsme tady řešili, jak si má udělat vlastní podklad a jak těma prstíčkama šoupala po té klávesnici jeden po druhým. Ne, že píšeš dvěma prstama, čtyřma prstama, Zuzka píše fakt jenom jako dvěma ukazováčkama na té klávesnici, jak moje babička, ty jo.
1: Ale vidíš, zvládnu si napsat docela vstup, který má hlavu a patu. Trvá mi to třeba dvakrát díl než tobě, ale mám to. No,
0: a to je ten rozdíl mezi náma, že tvoje vstupy aspoň mají hlavu a patu.
1: No, ale... Tak, Krištofe!
0: Co?
1: Tak to si nemůžeš takhle to se podceňovat.
0: Já se podceňuju. Já mám strašně nízký sebevědomí a čekám na to, až mi spinneři do apky pošlou něco pěkného, víš? A takhle si to vyvídám.
1: Jo, aha, tak to je manipulace.
0: Takže
1: taková.
0: Když tak potom, ano, manipuluju s váma, když tak potom Zuzce samozřejmě napište nebo nahrajte voiceovku o tom, že já jsem lepší než ona a že si zasloužím určitě to nejlepší v životě a tak dále.
1: A takhle odejdeš.
0: A takhle odejdu. Tím, ale že... ještě předtím, mám tady řeknu krásný počasí, protože to si zasloužíme samozřejmě úplně všichni. Po celé České republice jsem si tlesknul, to byste si nemysleli, že tady něco spadlo. Po celé České republice je průměrná teplota 22 stupňů Celsia. Na většině území ale máme zataženo nebo oblačno. No a dneska už to moc nahoru neporoste, maximálka bude tak 27 stupňů, krom Moravy, kde mi to hlásí ještě pořád 30, takže tam si úplně nevyvětráte. A ještě si dáme fun fact na konec. Řekni nějaký letovisko, Zuzko.
1: Letovisko, co to je, jakože nějaký...
0: Já nevím, Rodos, Kréta.
1: Jo, takhle. Tak třeba ten Karpát. No, to je jídlo, ne.
0: Počkej. Kypr myslíš?
1: Ne, je to nějaký...
0: Kréta.
1: Tak třeba Kréta, to je jedno.
0: Dobře, na Krétě je 27 stupňů, loučím se s váma, slyšíme se zítra ve Spin ránu. A
1: zatleskej si, Krištofe.
0: Mám?
1: No pojď.
0: Tak počkejte, já se ještě zatleskám nakonec. Tleskají mi úplně všichni!
1: Až na galeriích, Krištofe, až
0: přesně,
1: na galeriích.
0: Přesně, přesně, tak čus!
2: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíše Rádio Spin, na Majku je s tebou Zuzka. My máme 2. srpna, neděli, svátek mají Gustavové. Všem Gustavům přeju krásný den. Co nás dneska čeká? Dneska nás čeká hudební víkend, film a rap. No a potom různý témata. Samozřejmě nebude chybět komunikátor, takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. A teď už tady mám na drátě dva Tomáše. Slyšíme se?
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: To není možný. Já jsem nikdy neměla na drátě dva Tomáše a mám z toho hroznou radost. Hele, co tam dáme?
2: Poprosím, jestli nám zahraješ od Vladimíra 518 a od Oriona, co se nelíbí.
1: OK. A můžu mít takovou jako divnou otázku?
2: Určitě.
1: Nejste bráchové, ne?
2: Ne, kolegové v práci.
1: Aha, no já se totiž přemýšlela, jestli je vůbec tady s Krištofem jsme přemýšleli, jestli je legální, jakoby, mít, jakoby pojmenovaný ty jako dvě děti stejně. Asi ne. To je jedno. Prostě dávte tam ten track, to je dobře, že nejste bráchové, jenom kolegové.
2: Super, děkujeme moc a přejeme hezký den.
1: Vám taky.
3: Díky, čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: ze filmu Na plech od Řezníka. Na featu tady máme Hadesa. A je to takový drsnej track z filmu Na plech, to jsem říkala. Kdo jste tenhle film neviděl, tak jistě nevíte, o čem je. A to téma je takový na hraně sdělitelnosti tady v éteru. Takže pokud ho neznáte, ten film, tak se na něj podívejte doma v obyváku. A o čem ten film je, to vám řekne právě ten track. No jako druhý si dáme track od 50 Centa, Window Shopper. Track, který v české verzi známe od Kellina, je z filmu Get Rich or Die Trying a tento film je o samotném 50 Centovi. Není to přesná autobiografie, ale inspo jeho životem, takže pokud nevíš, co s nedělním večerem, dej si tady tenhle ten film. Tak jo, film a rap na rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici. Ty jsou čisté, regiony jsou čisté, bude to rychlý, protože jediný crash, který vidím, je v Praze v ulici Cínovecká, je tam nehoda osobáku, nákladňáku, dávej tam pozor. Jinak centrum krása, regiony krása, dálnice krása, takže to je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej voiceovku do mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

textovku, další textovku. Dám si tak jednu textovku za vysílání, to bude takový můj limit, potom ten pohár přeteče. Ne, já si dělám srandu. Textovka je od Agáty a ptá se, jestli bych jí nezahrála track Nikdy se nezměním pro jejího bráchu. Zahrála Dollar Prince, Nikdy se nezměním pro...

Posloucháš Radio Spin. Na majku je s tebou Zuzka, mám na vás otázku. Máte strach z klaunů? Já jsem po shlednutí hororu It zjistila, že mě to úplně neděsí, ale úplně v pohodičce to jako taky není. Je to děsivý, samozřejmě. Každopádně, pokud chceš zjistit, jestli máš hruzu z klaunů, nebo jenom posouvat své limity strachu, tak si zajď na týden do Švýcarska, ale nemyslím na dovču. Myslím na takovej jako... Takovej pobyt, kde si takového klauna můžeš objednat, no jo, no. Klaun tě bude stalkovat, klidně týden, zmizí, objeví se a ty si budeš připadat jako hororovej hrdina. Mě by jenom upřímně tedy na celé tady té situaci zajímalo, jak to funguje. To si jako dáš s nějakým borcem v uvozovkách hercem meeting, zaplatíš mu, dáš mu svou polohu v telefonu, aby tě mohl teda sledovat, podáte si ruce, týpek si nasadí masku a jde jakoby dělat svou práci, nebo jako, jak to vypadá, mě by to hrozně zajímalo. Hlavně taky, kolik za to tady tyhle ti jako herci klaunů dostávají peněz. A to nemluvím ještě o lidech, kteří se kolem tebe budou v ten týden pohybovat a nebudou vědět, že to je jenom hra a prostě uvidí toho klauna jen tak, bez jakéhokoliv kontextu. Já nevím, jakože to pro ně bude teprve traumatický zážitek. My se podíváme na počasí, máme kolem 25 stupňů, polojasno, ta teplota vystoupá dneska kolem 4:26, to je dnešní maximum, takže takový jako krásný zlatý střed letního počasí. Pršet by dneska nemělo a zítra už budeme mít kolem 30 stupňů. To je z počasí vše, posloucháš Radio Spin s tebou Zuzka. Hity.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Je 13:54 a ty posloucháš rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fabrika. Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka. Nás čeká další komunikátor a další textovka. Ano, je to tak, další textovka, nic jiného mi nezbývá, než jí přečíst. Je od Máry. Je na víkend v práci a chtěl by zahrát Dekel od Strapa. Já to tam dám, dám to tam.
1: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé.
2: Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme hudební víkend, v něm tracky z filmu. No jako první si dáme track od Refu a Hazard z filmu Na plech. Tento film je taková komedie, pro kterou napsal scénář samotný řezník, hustý, co? Nezdá se. To znamená, ale samozřejmě, že film je plný nekorektního humoru a nevhodných vtipů a témat. Má ten film ráda. Jako druhý si poslechneš track Check On It od Beyoncé a Slim Thuga. Je to hit, který byl použitý k propagaci na film Růžovej panter, ve kterém Beyoncé hrála samozřejmě. Já jsem ten film nikdy neviděla. Je to ostuda, protože je to docela jako známý kultovní film. Já jsem ho neviděla, já jsem spoustu takových filmů neviděla, ale každý nejsme dokonalí, že jo? Tak jo, film Rap na rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na rádiu

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnici na D1 mezi 114. a 112. kilometrem. Ve směru na Brno je nehoda osobáku nákladňáku, čeká tě tam zdržení kolem 15 minut. Na D1 mezi 177. a 176. kilometrem ve směru na Prahu je tam nehoda, silný provoz, štosuje se to tam a zatím tak 10 minut si tam počkáš. Regiony jsou čistý, no a Praha v ulici Cínovecká nehoda osobáku nákladňáku, jinak centrum je docela průjezdný. Dní, to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v republice.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: aplikace.
1: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další přání a tentokrát je od MK.
2: Čau Zuzko, čau spineři. Chci mi tady prosit o kámoše Peťu Koláčka alias Elektroservis Koláček zahrát písničku od Buky. Nevím, jak se přesně jmenuje, tam UA. A on je strašně miluje. Díky. Čus.
1: Tak já vím, co to je za track. Je to track Kdo s dvěma otazníkama, Robin Zurbuka, UA. To je taky jediný, co z toho tracku umím, takže vím a dávám to tam.

0: Radio Spin, s tebou je Zuzka a pojďme se trošku pobavit o módě, ale nebojte, nebudu vám tady vykládat, co máte na sobě nosit, ale pojďme si prostě říct, že móda je v dnešní době absolutně šílená, jo? Ale co je moc, to je jakoby příliš. A já dokážu jako pochopit hodně věcí v módě, ale tady tuhle ne. Jedna modní francouzská značka začala totiž vyrábět plesnivé kabelky. Ano. A ne jako, že to vypadá jako plíseň. Ona to je plíseň. Ona to fakt je plíseň. Ty stěny kabelky jsou prostě vyrobené tak nějak, aby tam mohla růst plíseň a různé živé kultury, jejíž jména jsou tak dlouhý, že to prostě ani nechceš, ani se ti to nechce vyslovovat prostě a nevíš, jak to máš vyslovit. Za mě se svět začíná zvrhávat. Tohle je ten bod zlomu, kdy jakoby já už si říkám, něco tady je špatně. Prostě vem si to, jo, objeví se ti v koupelně plíseň a ty děláš všecko pro to, aby si tu plíseň absolutně zlikvidoval a vyhodíš celý chleba v momentě, kdy se tam ta plíseň objeví a někdo tu plíseň prostě dá do kabelky a prodává jí za nekřesťanský peníze. Já si myslím, že tohle fakt není normální, není to normální. Co je aspoň trošku normální, tak počasí máme kolem 25 stupňů, polojasno, pršet by nemělo, ten pík bude tak kolem 4., 5. hodiny a to 26 stupňů, víc dneska nebude, takže vlastně takový příjemný letní den. No a to je asi z počasí vše, Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek, moře, neptej se mě, co je.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, jen tady co je. Tam možná soka je ze Branči Kováč, hodně to je ta DJ diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Branča Kováč, originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Michal, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme, čau, čau.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, zahrajeme tam Buku z jeho novýho alba písničku Strach.
1: Mm-hmm, ok, a máš nějaký přání, pro koho to pošlem?
2: Ale bude to asi pro mě a přítelkyni na cestu, čeká nás dlouhá cesta autem, tak teď to utíká.
1: Tak jo, tak jak vám to rychle uteče, dávám tam Buku Strach, mějte se krásně, čau.
2: Čau.

0: víkend bude probírat maty, takže my jdeme na to. A máme tady rovnou dva velký bangry a jako první to bude teda track Prach. Je to, jo, jmenuje se to Prach, já jsem si teď myslela, že se to jmenuje Banger a ten film se jmenuje Prach, ne, ten track se jmenuje Prach, řekla jsem to správně, Sergej Barakuda, Adam Mišík, track je z filmu Banger. Pojďme si říct, pojďme si to přiznat, ten film není moc dobrý, jo, není to moc dobrý, jakoby nevydržela jsem se na něj dívat ani do půlky. Každopádně ten track je docela fajn, ten mám docela ráda, takže si ho dáme. No jako druhý můj, asi jeden z nejoblíbenějších tracků, je to track od Kelina, Podvod, vlastně track z filmu Šoky a Morty, Poslední akce. Já jsem ten film neviděla, ale já tuhle písničku mám spojenou s jedním mým životním obdobím a musím říct, že je hrozně pravdivá a hrozně hezky podaná od Kelina. Mám to ráda a vždycky jakoby, je to tak strašně krásná, melancholická, emotivní píseň, že já ji prostě zbožňuju. Pojďme si to poslechnout.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: a rap. Nejlepší rapový kousky, který znáš z filmu. V hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi rozpřipomíná

0: to.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D1 na 114. kilometru ve směru na Brno. Je tam nehoda osobáku, nákladňáku, čeká tě tam zdržení na D1 na 170. kilometru ve směru na Prahu. Tam je nehoda, je tam silný provoz a zdržíš se tam okolo 10 minut. No a čerstvá nehoda je na D5 na 44. kilometru ve směru na Prahu. Tam dávej pozor. Regiony jsou čisté, Praha je taky v pohodě, centrum docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio

Spin na Majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný komunikátor, za chvíli si budeš volat a psát a nahrávat hlasovky o tracky Matimu, který už tady se mnou je, ale to vás čeká až za chvíli. Nás teďka čeká ještě jedna poslední textovka, která je od Verči a chce zahrát pro přítele track Dostaň mě pryč od Hardrika z alba Focus a moc děkuje a přeje krásný den. Veru, taky ti přeju krásný den a dávám tam ten track.

0: tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 2. srpna, to je neskutečný, včera jsme se o tom bavili, že už je půlka prázdnin za náma, máme neděli a já tady mám Matyho, čau Maty.
1: Je to tak, čau Zuzko.
0: Maty, co budeš dneska probírat?
1: Hele, já se dneska těším, my už jsme to tady trošku lehce nakousli, já budu klasicky řešit před 5. rap news a těšit se můžete na rozbor Kalinovýho novýho EPčka s názvem Toxic Love a za mě je to totální pecka jako.
0: Yes, Maty přišel, opět začal o tom mluvit a já jsem měla v plánu už od té doby, co to dropnul, že si to poslechnu, neudělala jsem to a teď jsem si to tady poslouchala a musím říct, že jako docela fajn.
1: Velmi mě to překvapilo, no.
0: Je to moc vydařený, takže si to dejte a počkejte si na Matyho, až to s váma bude probírat. A ještě něco máš v plánu, Maty?
1: Přesně tak, hele, budeme řešit taky výsledky včerejšího UFC a Oktagonu. Mm-hmm. Upřímně, mě to dost překvapilo. Já jsem tady vlastně rozebíral, včera jsme měli takový den bojových sportů. Tady jsme měli takový speciálek. A dneska budeme řešit výsledky. Reálně opět bych to netipnul. Jako kdybych se vsadil, tak jsem jako úplně švorc.
0: Tak nic, no. Tak tady radši nevsázej. Ani vy nevsázejte, to se nedělá.
1: Ne. Fakt ne,
0: a
1: lidi.
0: Teďka teda počkejte si na Kalina, na výsledky
1: bojových sportů, UFC, Octagon. Bude to milion lidí.
0: Já tomuhle nerozumím, Maty tomu rozumí, takže si na to počkej a my si dáme počasí. Co se týče počasí, máme kolem 26 stupňů, víš, to dneska nepůjde, je tak jakoby polojasno, pršet by nemělo, no takový jako krásný zlatý střed počasí letního, zítra bude kolem 30 stupňů a celý příští týden by mělo tak jako střídavě pršet. To je už z počasí vše ode mě vše a já se na tebe těším zase příští sobotu od dne do 4. Čau. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
1: Za 6 minut jsou 4, ty ladíš komunikátor s Matem.

20 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Radio Spin, od Majku se už hlásí Mate a nás dneska čeká odpolední komunikátor, kde budeme kecat o výsledcích včerejšího oktagonu na Štvanici, taky rozebereme UFC a před pátou se vracíme k našemu oblíbenému pořadu Rap News, kde rozebereme nový EPčko od Kelina. K tomu mi samozřejmě posíláš svoje tracky na přání a já ti to tady hraju. No a mě už do studia zavolal Šíma, mám ho tady na drátě, čau kámo. Haló, haló, slyšíme se, Šimo?
2: Pardon, mohl bych mohl bych poprosit písničku Varování od Prago Union?
1: Jasný, kámo, mám už to tady připravený, vyjedete na chatu, tak ať to utíká.
2: Jo.
1: Komu to pošlem ten track?
2: Tátovi, prosím.
1: Jasně, tak tátovi a taky tobě a všem do auta, ať se vám jede hezky, dávám to tam lidi.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Odpusťte, slečno, ale takhle.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě, ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spineři něco sbíráte.
2: Ale tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takovýho kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, pokémoni, to jsou klasika. Doteďka to neodpustím rodičům, že mi to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly pokémoni někdy z roku 2008-2009. Ano, jsem mladý, takže to zase nebyl takový předmal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky. Prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: No, tak to se ti přiznám. Já jsem ty magnetky z kostíku tak trošičku vykrádal. Luigi.
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka. Já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. Tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádio Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Spin. Právě dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady ready další hudební víkend, kde si hrajeme filmový rapový soundtracky. Začneme s klasikou od režisérský legendy Vorla Staršího. Pustíme si totiž track z Tvojí čtvrti od Indyho s Vičem, který dělá hymnu legendárnímu filmu Gimple. Všichni to milujeme, když jsme to viděli stokrát, furt se smějeme těm stejným vtipům, ale to prostě vypovídá o kvalitě tohoto snímku. Zároveň ten drsný pouliční sound Indyho s Vičem je absolutní modla oldschoolu u nás. Tohle je prostě klasika, kterou si společně absolutně podle mě vychutnáme ve veškerý kráse, Hned po ní ti tam pošlu track Wild Style, to je ze stejnojmenného filmu z roku 1982, který je jeden z prvních snímků o hiphopové kultuře vůbec a hlavně o jejich začátcích, hlavně teda v New Yorku, a je to taky takovej příjemný old school, který zachycuje zrod toho našeho oblíbeného žánru. A prostě tě ta nostalgie chytne, i když to neviděl, takže si dáme nejdřív tyhle ty dvě klasiky, nejdřív z Tvojí čtvrti a potom Wild Style. Už teď bude víkendu na rádiu Spin.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, které jsou momentálně vlastně docela sízný, až na té jedničku, ta je momentálně zasekaná od 38. kilometru směrem na Prahu až přerušovaně na nějakých 23. Je to před Mirošovicema, takže určitě tam bacha, zdržení čekej cca 20 minut, jsou tam nějaký bouračky, tak taky bacha, potom se taky zdržíš na D3 a to na prvním kilometru, taky ve směru na Prahu, tam se zdržíš 20 minut, ale mělo by to být jinak docela sízný. Regiony jsou momentálně v pohodě, takže se přesuneme rovnou do té Prahy, kde je momentálně lehce hustší pražský okruh, a to u sjezdu na Barrandov. Potom se zasekneš taky na Barrandovském mostě kvůli bouračce, v centru popojíždí Nuslák směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, Bělohorská u Ladronky, z D7, tak tam je lehce zasekanější příjezd, protože u letiště, tam bouračka, tak taky bacha, a bouralo se potom na okruhu taky na Černáku u obchodního centra, tak bacha. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku nás čeká track Na přání a potom taky Rap News před pátou, kde pořešíme Kelina a jeho nový píčko.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a se mnou je tady ještě Kačka. Čau Kačko.
2: No ahoj, ahoj Maty, já tě zdravím.
1: No tak co Kačko, jak to jde?
2: No jak to jde, no, víkend jsme strávili doma, jako snažíme se odpočívat, protože je to teďka celkem zahul, hodně starostí a takhle, ale i to horko bylo nesnesitelné, takže člověk radši byl doma. No, syn byl vlastně na rozlučce se Svobodou s kamarádem, takže včera právě jsem se chtěla dovolat, že byl den přítelkyň, takže jsem to chtěla, jak kdyby prostě mu i popřát, ale nevyšle to, takže nevadí, tak to napravím dnes.
1: To se musí, tak to společně napravíme. Hele, vybrali jsme písničku od Viktora Šína, Rozdělený svět, takže ano. Komu to ta všemu pošlem?
2: Takže určitě to bude pro mého syna Páju do Karviné. Chtěla bych mu vzkázat, že na něho s Bráškama, s Honzičkem a s Radulkou moc myslíme. Ať pozdravuje kluky, ať se všichni drží. A taky to bude pro tebe, pro všechny spinery, pro všechny posluchače, ať si užijí víkend. No a taky bych to chtěla poslat kamarádovi Míšovi, který vlastně včera měl rozlučku se Svobodou, takže bych mu chtěla popřát, ať mu to s Tereskou vyjde a jsou spolu šťastní, ať se mají dobře.
1: Tak to je krásná zpráva, takže posíláme Rozdělený svět, takže Pájovi, Míšovi a jeho snoubence, samozřejmě tobě, ať si užiješ tenhle ten dnešní ještě den a taky všem spinners, dávám to tam Kačko.
2: Jo, tak děkuju moc, Maty, měj se hezky.
1: Taky, papa.
2: Ráda jsem tě slyšela, ahoj, papa.

0: Lukáš Radio Spin, za Mikem je Maty a protože už bude pět, tak jsou tady taky Rap News. Teď dlouhou dobu nebyly, protože jsem byl nadovolený. Každopádně jsme zpátky a hned naše první téma bude Killin a jeho nový EP Toxic Love, který vydal minulej týden. Má to 3 tracky, což jako není moc, ale upřímně radši míň a lepší tracky než naopak, no a tady rovnou můžu říct, že se to tady prostě povedlo. Má to takový jeho sound, který mu sedí, hrozně mě baví ty beaty, které jsou prostě na něj jak šitý, zároveň je to nějaký jeho návrat k hiphopu, protože je to mnohem více rapový než jeho jiný nový věci, ale k tomu je to taky řízlý popem, což je prostě jeho otisk. Však je to popstar a hned na prvním tracku tam má Dolara Prince, u kterého jsem si říkal, jestli se tam vůbec hodí, ale kámo, je skvělej. Úžasný kontrast toho prostě hrubýho pouličního rapu s tou Killinovou něžností. I tematicky se tady Killin vrací víc k jeho hiphopový tvorbě a mě to prostě baví. Track prostě superstar s Dolarem je pecka, pražský horolky prostě je totální pecka a poslední píseň Luana je prostě o holce, která se zdá nezískatelná. Vlastně mi to připomíná jeho starý tracky z minulosti, jako třeba Olivia, je to takový uklidněnější, uklimbanější, ale opět se mi to líbí, takže za mě překvapil, doručil a já to hodnotím hodně pozitivně, určitě poslechni sám. Taky se podíváme ještě klasicky na počasí, venku je momentálně krásně, 27 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na nějakých 24, přes noc bude nejnižší teplota 20 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 25 a měl by být celý den slunečno a vyšplá se to až na nějaký 34 stupňů, takže zítra velký letní den a já se moc těším.
1: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jiný. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si myslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real, páč nesel jim teď lakitek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer. A dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
0: Za 6 minut je 5 a ty ladíš Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, dáváš se Radio Spin, s tebou je tady taky Maty. Startujeme další společnou hodinku na komunikátoru, takže to odpálíme další písničkou na přání. No a mě už do studia zavolala Vikča, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, Vikčo, jak si užíváš zbytek neděle?
2: Jezdím v fúdoru, rozvážím tady papání.
1: OK, jak to dneska jde, jak to frčí?
2: Dá se, docela to jako sepá.
1: Hezky, no tak to velmi přejeme. Hele, nakonec, nebo nevím, jestli už končíš, každopádně asi pomalu, jo? Nebo?
2: Ano, ano, ano.
1: Takže hele, nakonec směny se mi hezky jako zavolala, dáme si nějakou písničku na přání a vybrali jsme Eminema. Já jsem říkal, že tě překvapím písničkou od právě od něj, která je taková smutnější, je taková, zpívá to svojí dceři. Komu to pošlem?
2: Tak hlavně tobě, jelikož jsi taky v práci, všem, kdo jsou v práci nebo právě končí a ve výsledku všichni, kdo poslouchají Radio Spin.
1: No tak jo, tak samozřejmě všem spinnerům, taky tobě, ať to dneska hlavně uteče, ať si užiješ ještě zbytek nedělního večera. Dávám to tam.
2: Moc krát děkuju.
1: Měj se, čau.
2: Ahoj.
0: Ladíš Radio Spin? A

0: držíte hubu.
1: Rádio

0: Spin. Ladíš odpolední Radio Spin, Maty here a mám pro tebe další filmovou nadílku rapových soundtracků. Tentokrát začneme s trackem, který zazněl v pokračování filmu Gimple, to je Vejška a je to track Zdrhej od Vladimíra 518, bývařil Mike Traffic, no a je to úplně prostě jak šitý na film o graffiti, kde prostě musíš být hodně obezřetnej, tvoje throw-upy musí být rychlý, no a hlavně to, co musí být rychlý, tak tvůj běh, jinak se prostě skončil. Super věc to je, která ještě víc doplňuje atmosféru tohoto filmu a já se na to hodně vibuju. Potom tady mám už ready track Regulate, to je Warren G a Nate Dogg, takže nádherný oldschoolovej G-funk. No a zaznělo to ve filmu About the Rim, kde hrál Tupac Shakur hlavní roli a je to taková klasická gangsterka, ale už jenom pro ten soundtrack stojí za zhlídnutí. Takže nejdřív si dáme Zdrhej z Gimplu a pak oldschoolovej G-funk s názvem Regulate už teď na rádiu Spin.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: na rádiu Spin. Klasicky zčekneme nejdřív dálnice a začneme na D1, která je momentálně zasekaná ve směru na Prahu, a to od 42. kilometru. Tam to přerušovaně popojíždí až k Mirošovicím na nějaký 23., takže bacha. Bacha, jsou tam nějaký bouračky a zdržení čekej tak 25 minut. D3 je taky zasekaná před Prahou, a to na 5. kilometru. Tam si postojíš 10 minut. D1 a D2 jsou pak lehce zasekaný v Brně. Tam si postojíš 6 minut, jinak to vypadá vlastně docela sízně. Regiony jsou momentálně dobrý, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně lehce hustší pražský okruh, a to u Černáku, protože tam se už sjezdu na obchodní centrum bouralo. Stejně je to zasekaný taky u sjezdu na Barandov. Hustší je momentálně taky prostě Praha v centru, konkrétně Nuslák směr Legerka, taky Ječná, Vilzonka u Muza, Klasika, potom samozřejmě Bělohorské a u Ladronky. A stále tady vidím zdržení z příjezdu z D7, protože u letiště Václava Havla je pořád hlášený crash, takže určitě na to bacha. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku tady máme další track na přání a potom tady budeme řešit Octagon a včerejší docela hustý výsledky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: tebe. Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej, mám tady další track na přání dalšího spinera, mám tady na drátě Davida, čus. Halo.
1: Čau.
0: Čau Davide, tak co neděle, co zbytek neděle, jak si užíváte?
1: Dobře, je to super.
0: OK, vybrali jsme písničku Narcos od Hard, Rika a Iza, komu to pošlem?
1: Dám párkrát pro Celio a pro Kevina.
0: Dobře, tak posíláme klukům, samozřejmě taky vám, užívejte neděle a já vám tam posílám Narcos.
1: A vidíme se,
0: posílám to tam, čus.
1: A vazbu, ahoj. Yeah, lidi smír Karibik za

0: Právě posloucháš Radio Spin, ve studiu je s tebou Maty, dneska je 2. srpna, neděle, takže to znamená, že se včera uskutečnil oktagon na Štvanici, o kterém jsem tady včera mluvil. No a výsledky, tak ty jsou opravdu hustý. Návrat českého talenta Jakuba Tichoty bohužel nevyšel a svůj návrat tak bude muset ještě napravit. Každopádně cenný vítězství si připsal David Kozma, růžovej panter porazil Zavadu a znamená to pro něj stálejší pozici ve veltrový divizi oktagonu. Každopádně hlavní triumf večera skončil šokem. Utkal se tam totiž šampion těžký a polotěžký váhy Will Flery proti prozatímnímu šampionu střední váhy proti Mahmudovi Muradovovi a průběh byl crazy. Konec prvního kola skončil Mach na zádech po tom, co Flery tvrdě trefil a kdyby nezasněl gong, bůh ví, jestli by ten zápas ještě pokračoval. Každopádně druhý kolo rozhodlo, tam trefil zase Muradov a tvrdým overhandem poslal Flerryho k zemi, kde ho taky ukončil na TKO. A tímto se stává právoplatným šampionem polotěžký váhy oktagonu. Velký respekt, no... A na to, že Mach zápasí ve střední váze, to je hustý a taky ten zápas bral na short notice, takže velký respekt. V titulovém zápase žen pak vítězí favoritka Sabová a potvrzuje neporazitelný status na domácí scéně, takže respekt plus, byl to dlouhý večer, záživný večer, takže slava vítězům, čest poraženým a my jdem na počasí. Počasí je momentálně stále v pořádku, 27 stupňů, lehce pod mrakem, ale stále slunečno, k večeru to spadne ještě na 23, přes noc bude nejnižší teplota 20 a zítra ráno čekej teploty kolem 25, má být slunečno a vyšplhat se to má až na nějakých 34 stupňů. Takže krásný letní den, já se na to moc těším, s tebou je Maty, ty posloucháš Komunikátor na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Československý underground.
4: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zárych slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Je 17.55 a to je přesný čas na Radio Spin.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spen.

0: aplikace.
1: OK, dáváš Radio Spin, s tebou tady Feli, Matej, čeká nás poslední společná komunikátorová hodinka, takže opět to odpálíme trackem na přání, no a já tady mám takový přáníčko o jednu velkou klasiku, no a přeje si to Miroslav.
2: All eyes on me od Tupaka, děkuju.
1: Jasně, kámo, jasný, stručný, All Eyes On Me, skvělej track na skvělý stejnojmenný desce, což je taky čtvrtá prostě studiová deska Tupaka, vyšla v roce 1996, hned jak vyšel z vězení, a je to úplná pecka, taky můj nejoblíbenější track z té desky a možná jeden z nejoblíbenějších tracků právě od Tupaka, takže let's go, All Eyes On Me!
0: Ladíš Radio Spin?

0: Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend, kde si hrajeme rapový skladby z filmu. Pouští ti to tady Maty a mám už pro tebe poslední dva tracky. Jako první si dáme track z posledního filmu trilogie o graffiti režiséra Worla staršího. Bude to samozřejmě z filmu Job a taky Anthem, který tam hraje celý film, což je rodinný typ od Iza, který se taky ukázal v jedné scéně, což bylo vlastně docela cool mini cameo. Cením výběr tracku, protože Job už si pohrává trošku s dospělejšíma myšlenkama a pojednává už o dospělejších věcech v životě, takže právě rodinný typ se do toho jednoduše přesně hodí. A to nejen tím vnitřním uvědoměním, ale i trochu tím melancholickým prostě vibem, který předává. No a zakončíme to dneska s trackem z filmu Friday z roku 95. Tam hraje hlavní roli Ice Cube, je to taková bečková komedie z hoodu, ale pobaví a zároveň hudba, v tomhle případě Dr. Dre, a track Keep Their Hands Ringin' tomu dodává úplně libovej podkres. Takže dneska zavíráme trackem na zamyšlení, já už neumím mluvit, od Iza a potom s poctivým Westside G-Funkem. Tohle je hudební víkend, filmový hudební víkend na Radio Spin.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.
2: Říká mi kotě, jsem rodinný typ, na prvním místě je krůne ty, na prvním místě je klik, kloj a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinný typ.
3: Yeah.
2: Asi jsem rodinný typ.
3: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu.

0: Ostrava na rádiu Spin, čekneme dálnice, D1 je momentálně zasekaná ve směru na Prahu, a to od 31. kilometru na nějaký 15. Zdržení čekají 30 minut, je to tam docela hustý, takže hlavně opatrně, ať nedojde hlavně k nějaký bouračce. D3 je momentálně taky hustší před Prahou, a to od 3. kilometru v Senohrabech, tam počítej se zdržením na 10 minut. Regiony jsou momentálně v pohodě, takže rovnou skočíme do té naší Prahy, která vlastně na Google mapách svítí relativně taky zeleně. V centru si každopádně postojíš na Nusláku směr Legerka, taky klasicky popojedeš si na Vilzonce u muzea. Hustší je momentálně pražský okruh u Letňan a zdržíš se taky z příjezdu z D7. Tam je stále hlášen crash u letiště Václava Havla. To je k dopravě dneska ale všechno, takže hlavně spinneři ještě opatrně, ať to neskončí žádnou tragédií. My se za chvilku dáme poslední track na přání a potom vyřešíme taky naše poslední téma, což bude ohlídnout za včerejším UFC.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Rádio Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. You ready to rock the house?
1: Run DMC, Deska? No. Run DMC, I don't want Run D. You don't know Run DMC. No.
2: Here we go, bitch. Get you rap for rap, you rap for rap. This night I'm trying to Jerky.
3: Komunikátor na rádiu Spin.
4: Na čísle 210 32 30 30.
3: Hrajeme přesně podle tebe.
5: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a mám tady už ready svůj poslední, úplně poslední dnešní track na přání. No a zahraju ten to přání pro Kačku. Pardon, teď jsem se trošku zasek. Čau, Kačko.
6: Ahoj, Maty, já těšino zdravím.
5: Čau, hele, vybrali jsme písničku tentokrát od Patrika PTK a hele, jak se jmenuje, já to totiž neumím vyslovit.
6: Kempači Yachiru.
5: Okej, okay, Kempači Yachiru. A hele, komu to pošlem?
6: No, tak bude to teda pro mého syna Pájušku do Karviné a že na něho s bráškama moc myslíme, s Radulkou a s Honzíčkem, ať se drží a ať pozdravej kluky, ať se opatrujou. A taky je to pro tebe a pro všechny spinnery. Užijte si zbytek neděle, dávejte na sebe pozor, protože život máme jenom jeden, je strašně křehký a nikdy
5: zlatá
6: nevíme,
5: pravda,
6: co se může stát, takže buďte na sebe opatrní, prosím. A Pájuškovi chci zkázat, že ho moc miluju a že tady vždycky pro něho budu. On to moc dobře ví. Pájuško, papa, posílám pusu máma.
5: Krásná zpráva, takže lidi, buďte na sebe opatrní, posíláme všechno nejlepší Pájovi, ať se mu daří, samozřejmě, ať se daří i tobě, Kačko, a taky všem jiným ostatním spinners. Ať se máte všichni dobře, posílám tam PTK.
6: Jo, děkuju moc, měj se hezky, papa, ráda jsem tě slyšela, ahoj.

0: poslední srpnový neděle, takže budeme pomalu končit. S tebou je tady Mate a zavřeme to dvojím infem. Za prvý, včera se uskutečnilo UFC v srbském Bělehradě a Slováci tam měli dva svoje zástupce, co známe taky z oktagonu mimo jiný. Každopádně se vůbec nedařilo, Ludovít Klein prohrává ve druhém kole na TKO a Vlasto Čepo padnul hned po pár vteřinách, jednoduše si naběhnul do úderu a zápas bohužel pro něj skončil ještě dřív, než vůbec začal. No a za druhý tě chci pozvat na akci Afterwork, která probíhá celý léto. Má 13 zastávek po celé České republice, hrajou tam různý DJs, třeba Mike Traffic, Double J, Orion a mnohem víc. Vstup je vždycky zdarma, takže to se vyplatí. No a příští zastávka je už 14. srpna a to v Mělníku na náměstí Míru a čeká tě tam taky pop-up podniku Jam & Co, takže to bude určitě 100% nabitý a myslím, že bys tam rozhodně po práci neměl chybět. Na závěr se podíváme ještě na počasí, venku je momentálně 26 stupňů a je polojasno, ještě to spadne na nějakých 23 k večeru, přes noc budou nejnižší teploty kolem 20 a zítra ráno se můžeš těšit na 25 stupňů rovnou v 8 a má být celý den slunečno a má být hodně slunečno, protože bude až 34 stupňů, takže paráda, krásný začátek týdne, krásný pondělí, každopádně já už jepuju, končíme, s tebou tady byl Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, tak čau.
1: Radio Spin je jediný rádio.

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Je 18.55 a to je přesný čas na Rádio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Play.
1: Rádio Spin.
2: Já jsem ten Daniel míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po mě s červou stovkou AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný. Ústup dál, nejsem tak přátelský. Mám velice

0: Prázdninový spin ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě. Ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spineři něco sbíráte.
2: No, tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takovýho kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, pokémoni, to jsou klasika. Do teďka to neodpustím rodičům, že mi to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly pokémoni někdy z roku 2008-2009, ano, jsem mladý, takže to zase nebyl nějaký přepal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: Tak to se ti přiznám, já jsem ty magnetky z kostíků tak trošičku vykrádal. Luigi?
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka, já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. No tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádio Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádio Spin.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Paskvil. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Když by ses měl krátce posluchačům představit, kdo je Paskvil?
1: Hele, Paskvil je někdo, kdo nejede prostě trendy rap. A prostě jede si prostě tu svoji lineu, svoji vizi rapu.
0: Jak dlouho děláš rap vůbec?
1: Hele, teďka po dlouhý pauze necelý rok a jinak dohromady je 8 let.
0: Před 8 lety to je čas, kdy ses k rapu celkově dostal, nebo už ho i poslouchal třeba dřív?
1: Hele, poslouchal jsem ho dřív, pak jsem začal dělat vlastně freestyle rapy. A po jednom vyhraném battlu vlastně mi Indy vlastně řekl, ať se dám na texty, jak jsem začal psát texty. Založili jsme crew, s crew jsme se pak rozpadli, já jsem měl právě tu 8letou pauzu a teďka se staly nějaké okolnosti, vrátil jsem se k rapu.
0: A pořád máš crew nebo tvoříš sám?
1: Ne, teďka už jedu vlastně celý sám, crew už je minulost.
0: Ty jsi zmínil battle, že jsi battloval, je to zásadně, nebo vnímáš, že to je zásadně jiný, než když děláš normální rap?
1: Tak jako určitě, že jo, tak jako když píšeš track, máš na to nějaký jakoby svůj čas vymezený, máš na to prostě víc času obecně, jo. Na té stage, při těch battlech to musí ze sebe sypat prostě nahned a je to dost těžší, mi přijde.
0: Jaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Český nebo jako ze světa?
0: Oba klidně.
1: Ale kdo ovlivňuje moji tvorbu, tak je hodně Rest, Michailov, Separ a ze světa takový ty klasitky Eminem, Method Man a tyhle ty frajeři.
0: Než jsi začal poslouchat rap, tak měl jsi k tomu rapu i nějakou cestu přes třeba jiný žánry, nebo to byl hned rap?
1: Hele, jako malí jsme samozřejmě poslouchali Šmouly a takové ty věci, že jo, ale vlastně my jsme se tenkrát scházeli venku taková partička a tenkrát kámoška přinesla ještě kazetu Eminema. A od té doby mě to prostě chytlo a prostě jiný žánr už pro mě není.
0: Jaký je tvůj pohled na aktuální stav české rapové scény?
1: Až na výjimky je to hrůza.
0: Proč hrůza?
1: Kámo, já říkám, jako já i ten rap vlastně, jak nejedu ty trendy, prostě na mě je to hrozně zpívaný, hrozně takový měkký. Rap má být tvrdý.
0: Dobře, tak přesuneme se k tvojí tvorbě. Když jdeš ty tvořit track, tak píšeš první text nebo vybíráš beat?
1: Hele, vždycky potřebuji beat. První, do toho píšu text.
0: Nikdy to není naopak.
1: Ne, ne, ne.
0: Kde bereš beaty?
1: Hele, většinou jakoby na nějakých platformách, je jich hodně, nevím, jestli můžu jmenovat.
0: Klidně.
1: Tak na BeatStars, jo, a blablabla. A teďka se mi povedlo třeba dostat beat od Dariana Vardana. Pak tam mám Ladio Sounda vlastně, co dělá s Bobby Blazem. Takže prostě sbírám beaty, kde se dá.
0: Neskoušel jsi ty někdy vytvořit sám beat?
1: Ne, na tohle já jsem úplně levej.
0: A nestudoval jsi, nebo nechodil jsi někam do Zušky, nebo máš nějakou hudební průpravu?
1: Ne. Vlastně ani v rodině nikdo není muzikant. Jsem vlastně jakoby v uvozovkách první. A prostě jako já jsem na tohle úplně antitalent, jo. Já jediný, co dokážu, prostě vymyslet flow, napsat text, vysypat to za sebe ve studiu. Podle mě jako je to dobrý věci, co vytvářím. To ať každý posoudí sám. Ale že bych dělal beaty, masteroval si to, tak to vůbec.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Paskvil.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem, host ve studiu je paskvil. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Fuh, to je docela těžká otázka. Jako, baví mě vlastně celý ten progres. Od A až po Z, jo. Baví mě trávení času ve studiu, je tam fakt jako sranda, udělá se fakt jako velký kus práce, ale motivace je hlavně to, že vlastně ty první tracky, co jsem pouštěl svým dětem, tak se jim to líbilo. Říkali, hele, táta už je jako nějaký zpěvák, bla, bla, bla. To mě docela jako docela nabuzuje a pak hlavně jako už nechci dělat nikomu otroka v práci, prostě tohle není pro mě, no.
0: Baví tě spíš tvořit tracky ve studiu, nebo tě spíš baví ta část, kdy seš před publikem a rapuješ před živým publikem?
1: Tak teď si mě dostal. Ale jako užívám si oboje. Jo, když mám klub, kde prostě je spousta lidí, co znají moje tracky, vibujou to se mnou, tak je to samozřejmě jako boží, že jo. Ale jako to se nedá porovnat, no.
0: Jsou to dvě rozdílné disciplíny.
1: Dvě rozdílné disciplíny, které mě prostě baví na 1000%. No.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapovém tracku? Co rapový track musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
1: Hele, rapový track hlavně musí být syrovej, ale zároveň tak uhlazený, aby to prostě aby to prostě padlo tak, jak to má vyznít, aby to prostě zasáhlo tam, kam to má zasáhnout. Musí to být tvrdý, že jo? Nesmí to být žádný jako uspívaný, utahaný. Jako jasně jsou tracky, které jsou utahaný, mám jich taky tak jako pár, ale prostě nesmí to být prostě měkký, no. Rap je od jak živa, prostě tvrdá muzika a tvrdá muzika by to měla zůstat. Měla by to být muzika ulice hlavně, že jo?
0: Máš nějaký vysněný feat?
1: Separ.
0: A ještě se tě teda zeptám, když jsme se bavili o těch jiných žánrech, nelákal tebe tvořit jiný žánr než rap?
1: Ne, nikdy. Nikdy.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Hele, teďka budu vydávat v lednu track, který se jako, jestli se dostane tam, kam chci, tak se hodně lidem líbit nebude. To jako určitě a asi jako na jaře, v létě bych chtěl vydat aspoň EPčko, no.
0: A teď máš na kontě už nějaký alba EPčka?
1: Ne, nemám nic.
0: Takže to bude debitová věc. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Krospin, Jirka, taky Paskvil, my tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Hele, bude to track, který se jmenuje Bylo to tak. Právě o produkci se postaral Lady Sound. A je to nejnovější věc, ani jsem ji nikde nepromoval, nic, prostě nechávám jí žít svým životem, ať se dostane mezi lidi, jak chce. A je to vlastně jakoby zpověď, jak to bylo, když jsem začínal.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Já jsem ready. Je. Paskvil, 2026, Radio Spin,

0: pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten čas.
1: Hele, moje poslední slovo asi je to, jestli se ti líbila moje tvorba, začni mě sledovat na Instagramu Paskvil, na YouTube Paskvil TV. Děkuju Rádiu Spin za příležitost a to je asi všechno.
0: Tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Rádiu Spin. Spinderella cut it off.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech metru a každý

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá Pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě, ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spinneři něco sbíráte.
2: No, tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takový kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, Pokémoni, to jsou klasika. Do teďka to neodpustím rodičům, že by to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly Pokémoni někdy z roku 2008-2009. Ano, jsem mladý, takže to vlastně byl nějaký předmal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: No, tak to se ti přiznám, já jsem ty magnetky z kostíků tak trošičku vykrádal. Luigi?
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka, já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. No tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá Pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě. Ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spineři něco sbíráte.
2: No, tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno, co je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takovýho kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, Pokémoni, to jsou klasika. Do teďka to neodpustím rodičům, že by to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly Pokémoni někdy z roku 2008-2009. Ano, jsem mladý, takže to zase nebyl nějaký předmal starý, ale i tak. No jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: No, tak to se ti přiznám, já jsem ty magnetky z kostíků tak trošičku vykrádal. Luigi?
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka, já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. No tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Ahoj, zdraví tě Robin Zoot, zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
1: Československá scéna, Rádio Spin.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil,

Před 10 lety, vole, možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: že se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš klam.
1: Rádio, rádio, rádio.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Vítej na mé party, těla jsou Artoš.